0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Taneční party Pavla Bárty.

těšit na další porci Megamixů, ať jste doma na dovolené v autě či u grillu, a nebo u rybníka. Výhoda letní odlehčené verze naší party je v tom, že si můžeme hrát klidně 15-minutové mixy, které by se do klasického vysílání prostě nevešly. Tak si to užijte. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu ve čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist po vysílání nebo na začátku každé hodiny na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte nebo poslouchejte. A pozor, i v létě jsou jen a jen premiéry, žádné opakovačky, jako někde jinde. No a co dnešní playlist? New Baccara s mixem, který se jmenuje, jak jsem minulé hodině říkal, ANA Special Megamix. Pak Marlo's Dance Video, mix číslo 54, kde se skrývá High Energy Music. No, zatím bude rakouská skupina Joy a Megamix, který vznikl v roce 1989, pak Italo Disco Cooter Megamix a pak tu mám připraven z 80. Divas Mix a nakonec Best of Eurovision. No i pro tu hodinu bavte se dobře, říká Pavel Bárta, samozřejmě od mikrofonu. Taneční party. Color Music Radio.

dámu jste určitě poznali, Kim Wilde. No a jsme zatím skoro na konci a teď hraje 80-kový Pop Divas Mix. No, jak jsem říkal, pomalu to pro dnešek balíme. Doufám, že vás nějaký ten mix oslovil a že se vám líbil. No a schválně by mě zajímalo, kolik songů jste odhalili vy sami, které jste poznali bez Shazamu. No, teď ještě do 2 hodin do rána na Music Only Retro Party a zítra Best of Zlaté disco z mého archívu, který je líně. Tady u nás Kuba Melín a lahůdky ze 70. a 80. No a potom taky Martin Svátek přes týden. No a já zase za týden. Pokud se vám rýsuje z prázdnin a dovolených nějaký ten příběh, budu rád, když mi ho napíšete. Já to pak v září nebo říjnu odvysílám. Říkám s velkou radostí, ať v tom není Olina sama, už vám dala nějaký apel před prázdninami. Jinak pěkné léto přeje samozřejmě od mikrofonu

No a ještě dodatek, tohle je samozřejmě Bananarama Venus. A ještě bude následovat dlouhá, dlouhá Eurovize a uslyšíte tam songy, o kterých jste si vůbec, vůbec nemysleli, že soutěžili v téhleté obskurní soutěži, jak někdo říká, ale nicméně to byla doba, kdy se Eurovize dala ještě poslouchat, takže ještě jednou mějte se fajn.

Hezkou a příjemnou noc, respektive časný ráno v hodině mezi psem a vlkem a těsně po prázdninách vás zdraví starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. A začínáme dneska monotematicky první premiéra po prázdninách, jak jsem říkal, zpěvačka narozena 25. března 42 v Memphisu v Tennessee. Byla to skladatelka, pianistka, jedna z nejvýznamnějších tvůrkyň soulové hudby. 50 let na scéně, 18 cen Grammy, také v roce 1987 byla uvedena jako první žena do rock'n'rollové síně slávy. Aretha Franklin.

Jak už jsem řekl, narodila se 25. března 1942 v Memphisu v rodině baptistického pastora. Jako životní start nic moc. V 10 letech přišla o maminku, což je pro mladou holku určitě traumatizující záležitost. Jak jsem říkal, táta byl pastor, tak měla blízko ke gospelu a zpívala v kostele, jak jinak. A první zkušenosti s nahrávání měla už ve 14 letech, kdy vydala úplně svoje první snímky, mám dojem, u společnosti Battle Records. Co si dáme od ní? Odvez mě domů.

Snažil jsem se vám vybrat snímky z desky, která vyšla u Suprafonu v 70. letech. Nahrávky, pokud vím, vybírala osobně Marta Kubišová, což je jistě známka kvality, ale zpět k Aretě Franklin. Pak se ovšem stala taková věc, která se mladým děvčatům občas přihodí. Hodně mladých letech se stala maminkou. To víte, u mladý holky to máme hned, takže jsme málem přišli o velkou zpěvačku, ale Aretha Franklin se s tím vyrovnala a skloubila to zpívání s mateřskýma povinnostma. Nějaký čas pobývala u společnosti Tamla Motown a později u RCA, kde se jí víceméně nedařilo. A v roce 66 podepsala smlouvu s Atlantic Records, u které začala její úspěšná léta.

Zapomněl jsem ještě dodat, že hodně byla na začátku ovlivněna Mattali Jackson, ale to je jen taková poznámka. V roce 1967 vyšel Aretě Franklin právě u společnosti Atlantic Record single o člověku nebo o muži, který nikdy nemiloval toho druhého, jako a trošku smutná píseň. Já mám z tohohle singlu, který mám sice, ale je hodně zřízený, nabídnu bohužel jenom ukázku.

Jak slyšíte, single je ohranej úplně k nepotřebě. Notabene kousek dál je poškození, který se bude asi těžko opravovat, ale jsem rád, že tu desku mám. Tak já vám nabídnu verzi z pozdější doby, protože Aretha Franklin se k téhle písni při veřejných vystoupeních často vracela.

Není by zajímavosti, že tenhle ten kousek byl několik týdnů na první pozici Billboardu Single Chart Rhythm and Blues. Dáme si další píseň a ta má pěkný název. Nedovolím, abych přišla o tento sen.

Jak vidíte, tak se držíme výhradně teda let 60. Čerpám z této suprafonské desky a několika singlíků, který jsem pohrabal v archivu. Právě od roku 68 následovaly léta úspěchů, kdy Aretha vyhrávala téměř každým rokem ceny Grammy. Dokonce se říkalo, že je to cena Arety Franklin, takhle jako v branži se povídalo. Další kousek Groovin'

0: Thank you. Oh, I see you got your Dr. Feelgoods out there with you tonight, girl.
1: Na konci 60. let byla umělecká pozice Aretha Franklin neotřesitelná. Alba byla v prodejnosti velmi úspěšná, taktéž singly se pravidelně umísťovaly na předních pozicích a v roce 1972 vyšlo fenomenální album Amazing Grace, které se stává z více než 2 miliony prodaných alb až do roku 1996 nejprodávanějším gospelovým albem všech dob. A já to album nemám, takže bohužel smůla, ale zase vám snažím vybírat takové věci, pokud to teda jde, aby jsme se spíš než toho soudu drželi jazzu, ale je to tak napůl, to tak kolísá po té hranici střídavě na jednu, střídavě na druhou stranu. Střídavě na jednu, střídavě na druhou stranu.

Deska je koncipovaná poměrně jednoduše a vkusně. Na jedné straně oddělený studiový snímky a na druhý je živák přes celou stranu toho vinilu. Je to záznam nějakého koncertu ve Spojených státech, kdy tam datum není uvedeno. Možná je to sestřih, ale to je věc přímo marginální. Jinak Martička Kubišová měla vkus, jak sami vidíte, vybírala krásné věci. Ramblin, to je snad největší pecka z celé desky. Strašně se mi to líbí. V následující skladbě to samý, jo. Dneska zpívám blues.

Jak jsem říkal, snažím se vybírat, aby tam bylo teda co nejvíc big bandů, aby to znělo víceméně než soulově, spíš jazzově, ale já si myslím, že na tom zase dvakrát tolik nezáleží, protože to je zpěvačka par excellence. Jak jsem říkal, Marta Kubišová editorovala tuhletu desku a není od věci si pustit třeba jednu věc, kterou od Aretha Franklin převzala, a myslím, že se toho zhostila Marta Kubišová velice dobře.

0: A čím, přátelé, uzavřeme povídání o Aretě Franklin. Bude to rockovej standard Řetěz bláznů v lehce soulovém provedení a známá pecka Otis Reddinga Respekt. Takže to byla Aretha Franklin, narozená 25. března 42 v Memphisu a která zemřela v roce 2018, 16. srpna v Detroitu.
1: Do you feel good? Do you feel real good? Good enough to help me sing this next song? Oh, I bet you don't even remember.

Fenomenální sukces, jak jste slyšeli, přátelé. Dívám se na hodiny, čas našeho starého psa, co hraje jazz, se pomalu chýlí do finále. A kdo vám zahraje dneska St. Louis Blues? Bude to Harry James, trumpetista, ale pozor, jo. Takový drobátko, háček. Bude to jeho big band, bude doplněn o velký symfonický těleso. A když jsem původně tu desku viděl, tak jsem říkal, no tak to bude sousto pro Intoše, jo, to asi pro nás hot jazzman je asi nic moc. Pravda, hned jak v tom úvodu ten symfoniák dává najevo, kam patří, jenže pozor, pozor. Jak je vidět, tak jsem se mýlil, ale v tom dobrém slova smyslu a velice mě ten snímek a příjemně překvapil. Takže, milí posluchači, jak říká Janička Koubková, jazz práci, já se také loučím a při příštím starom psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin.
1: Hudba všech barev.
2: Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, časomíra tady ve studiu ukazuje 7 minut po 8. Dneska je čtvrtek 30. července, svátek nám slaví Bořivojové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno, k večeru či přes noc by opravdu výjimečně mohlo být někde polojasno, ale krásný slunečný den, další a ještě teplejší než ty předchozí. Ranní teploty by se totiž v tuhle chvíli měly pohybovat mezi 18 až 20 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 33 až 36 stupňů. K večeru se ochladí na 25 až 31 a přes noc potom teploty kolem 20 až 24 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní čtvrteční Frikoloře, pravidelným posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval věcí Roughneck od MC Light. Pokračovat budeme další královnou rapu a hiphopu a to Queen Latifah a věcí, která se jmenuje Latifah's Head It Up. To here. No a pak uvidíme, jestli ještě budeme pokračovat s dámama. Možná bychom si mohli vyšmihnout třeba Missy Elliott. No ale to je ta první část, kdy se budeme věnovat rapu a hiphopu oldschoolovým peckám. V druhé části půjdeme naopak na jiný tedy spektrum muziky a to jak časově, tak taky žánrově, protože dnes je čtvrtek a to znamená, že čtvrtek je zlomený tak, že by ho ani Sádra nespravila. Breakbeat, ano přátelé, po 9. hodině a ty věci, které vyšly v posledních 7 dnech, si namícháme do dalšího a druhého setu dnešní ranní Frikolory. No a před 9. a 10. hodinou rubrika Frikolora Infos, informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný, já se budu věnovat, vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora. Laura.

0: Nicki Minaj. Měli jsme tady MC Light, taky Queen Latifah, a nebo Missy Elliott. Ještě si dáme Foxy Brown.
1: Come in.

přátelé, tato pecka jazziness, tak ta samozřejmě formovala spoustu oldschoolových hip-hopáků, co ale tedy mě včera pobavilo, nebo předevčírem, tedy můj kamarád a posluchač pravidelnej Tomáš mi poslal věc, která se jmenuje Top the Bottle a říká, ty jo, znáš tohle? A já říkám, Young Black Teenagers, kamaráde, na tom jsem vyrostl, jedno z nejzásadnějších albumů vůbec, na vinilu vlastním, na každém mejdanu jsem hrál, dokud jsem teda hrál vinilu a samozřejmě jsme to hrávali pravidelně i tady na Color Music Rádiu. Mě tímhletím rozhodně nepřekvapíš a on říká, tyjo, totální pecka, říkám, naprosto souhlasím, je fakt, že Top the Bottle trošku vyčnívá celý jeho toho alba i v rámci toho singlu a my si to teď zahrajeme, tak pokud to neznáte, stejně jako třeba Da Bush Babies, tak tohle rozhodně by mělo patřit do vašeho tedy hip-hopového a rapového vzdělání. Top the Bottle a Young Black Teenagers.

Někde píšou rok 1993, tak bych to typoval já, někde píšou rok, do konce rok 1992. No to už je jedno, prostě je to pecka a já jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, která není úplně známá a taktéž mě formovala, protože ten rap je fofrnický. Credit to the Nation a remix v podstatě v té době nebyl úplně zvykem v rapu, aspoň ne tedy na Nirvánu. No a Call It What You Want, tak to byly Credit to the Nation. A aby jsme to dali dokupy, tady dokonce píšou rok 1993, můj oblíbený. Pojďme si dát závěrečnou pecku, tohle bude ještě krapet rychlejší než ta předchozí věc od Young Black Teenagers.

0: Tohle byly Credit to the Nation, no a my jsme uzavřeli první část dnešního pořadu Frikolora, minimálně tu hudební. Pojďme se podívat na informace k dnešnímu dni, tak aby jsme všichni věděli, do čeho jsme se zbudili. Dneska je čtvrtek 30. července, svátek nám slaví Bořivojové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují jasno. Ano přátelé, téměř na celém území a téměř furt jasno a nadstandard teploty, protože po ránu ještě by se to mělo pohybovat mezi 18 až 23. V odpoledních maximech 33 až 37, teď to dokonce stouplo, přátelé. K večeru se ochladí na 24 až 31 a přes noc potom 21 až 25 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám dneska napsali internety. No a jako první je tady informace, jak uklidnit rozlobeného člověka. Zkuste doporučení experta FBI, snad to nejhorší, co můžete udělat, když je někdo opravdu naštvaný, je říct mu, ať se uklidní. Rozlobíte ho tím ještě víc, ale i člověka, který křičí a je zcela mimo sebe, lze uklidnit a není to zas tak těžké, jak by se mohlo zdát. Stačí znát těch 8 pravidel, budou se vám hodit doma, v práci, mezi kamarády, ať jste teenageři, ve středí věku nebo seniori. Oceníte je i před setkání s cizími lidmi, třeba na úřadech nebo na letišti. Podělíme se s vámi o to, co jsme se naučili při své práci v FBI, kde nebyla nouze o situace, které se vymykaly kontrole a byly plné emocí. Uvádí bývalí experti FBI na neverbální komunikaci. Musíte být ale klidní a vnitřně připravený na danou situaci, tedy se s ní vypořádat, jak tedy zdůrazňují. Tak pojďme za pokud je to možné, o pár metrů odstupte. Za druhé, natočte se k rozlobenému bokem. Za třetí, nedívejte se mu jí přímo do očí. Za čtvrté, kontrolujte situaci hlasem. Za páté, nechte ho jí ventilovat své emoce. Za šesté, neprovokujte. Za sedmé, odměňte ho jí. A za osmé, vaše bezpečí je na prvním místě. Ať je to v rodině nebo třeba při slovní potyčce s cizím člověkem pod vlivem psychotropních látek, může nastat situace, kdy hrozí fyzický střet. V tu chvíli už žádná řeč těla ani slova podpory dotyčného neuklidní. Varuje. V takovém moment je nejlepší udržovat si odstup. Čím větší, tím lépe. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám. Muž na pražském letišti žertoval, že je terorista. Přišel kvůli tomu o dovolenou. Ano, přátelé, pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže, který neuváženě řekl, že je terorista. Přivolali tedy policisty, kteří muže i jeho zavazadla důkladně prohledali. No a protože nic nenašli, pustili muže i s jeho dětmi domů, informoval mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Incident se odehrál v pondělí na terminálu 1. Muž, který cestoval do tureckého Istanbulu, neprošel plynule bezpečnostní kontrolou, protože u něj pracovníci našli powerbanku, která nesplňovala povolené limity pro leteckou přepravu. Muž podle Urbana na upozornění zareagoval podrážděně a pravděpodobně sarkasticky řekl, že je terorista. Ačkoliv šlo podle pozdějšího vyjádření dotyčného o pouhý pokus o žert, bezpečnostní tedy protokoly reagují na podobná klíčová slova okamžitě a bez výjimky, uvedl mluvčí. Pracovníci proto přivolali hlídku cizinecké policie a následně i pyrotechniky. No a poslední informace dnešního rána. Mléčná dráha prošla katastrofou, o které jsme neměli tušení. Její následky cítíme dodnes. Naše galaxie Mléčné dráha, tedy naše galaxie Mléčná dráha, možná v dávné minulosti prošla dramatickou proměnou, která navždy změnila její podobu. Podle nové studie je její galaktický disk plochá spirálovitá část, kde se nachází většina hvězd, včetně našeho Slunce, tedy mohl během své historie převrátit o více než 90 stupňů. Astronomové se domnívají, že k této události mohlo přispět dávná srážka s jinou galaxií. Spirální galaxie, jako je právě Mléčná dráha, dráha se skládá ze dvou hlavních částí. Tou první je plochý disk, v němž se nachází většina hvězd, obrovské množství plynu i centrální černá díra. Kolem něj se pak rozprostírá mnohé říčí hvězdné halo. Obrovský obal, tvořený především staršími hvězdami, které celou galaxii obklopuje. A právě hvězdné halo Mléčné dráhy dlouho představovalo pro astronomy záhadu. Vědci totiž zjistili, že hvězdy v tomto vnějším obalu rotují mnohem pomaleji než v samotném spirálovitém disku galaxie. Důvod tohoto rozdílu se jim dlouho nedařilo vysvětlit. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 9:03, já si tady odbavím rychleji reklamní blok a za chvíli opět muzika. A jelikož je čtvrtek, bude to breakbeat, taky jsem vám sliboval soutěž s Kanakali Tripem, tak též proběhne. Takže zůstaňte na ladění, pokud chcete soutěžit a pokud chcete mít tedy rejvový ráno s Frikolorou, čeká vás to už za chvíli. Teď už ale reklama a jedeme dál.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotač.
5: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
4: Fonotač.
5: No tak to roztoč.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
8: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

Zase trochu jiná frikolora. Já zdravím partu a do skladu na Prodens Michala a všechny ostatní, který prej to valí naplno, tak doufám, že se i vám ostatním u toho třeba maká dobře. Tohle je Voodoo Punk. Blunted Stuntman. No a čeká nás Demon Slayer.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora. No a já tady mám další balíček pro vás v rámci Kanakale Tripu. A soutěžní otázka naprosto složitá. Já jsem si říkal, že vám dám všem možnost, tedy do jaký země se v rámci Kanakale Tripu vyráží. Ano, přátelé, to je soutěžní otázka o další balíček. Je tam, myslím, mikina, je tam kýlko, jsou tam další věci, já se podívám, abych vám to přesně řekl. Každopádně Kanakale Trip jde do svého finále, můžete ještě poslední dva dny se zařadit do slosování a zároveň tady u nás na Koloru můžete vyhrát Kanakale Trip balíček, takže pokud byste chtěli, tak v tuhle chvíli soutěžíme a zajímá mě, do jaký země můžete, pokud Kanakale Trip vyhrajete, vyrazit. Není to moc složitý, ba naopak bych řekl, že to je docela easy peasy, takže Kanakale Trip, do jaký země, pokud vyhrajete, pojedete s partou, tedy od Growshopu a seedbank.cz, samozřejmě od Kany, ale i další Humboldt a další partneři tohodle toho, tedy výletu a soutěže, které ještě pár dnů můžete tedy být součástí, protože se můžete stále zařadit. Pokud chcete vyhrát tenhle balíček tady u nás na Koloru, tak vězte, že stačí jít na instagramový účet DJ Freak Flink, napsat, do jaký země se tedy můžete díky týhle soutěži Kanakale Trip dostat a pokud budete vylosování, získáte balíček od Growshop a taky seedbank.cz plných parádních cen. No a já vám za chvíli řeknu, jaký ceny to přesně budou, tak abyste v tom měli jasno a věděli, o co soutěžíte. Instagramový účet DJ Freaky Flink, dáte follow, napíšete, do který země se pomocí Kanakale Tripu soutěže můžete dostat, no a zítra vylosujeme, protože už jdeme do finále, ano, poslední dva dny, jestli se nepletu, dneska je 30, zítra je 30, ne? Takže poslední dva dny, kdy můžete soutěžit společně, tedy z Growshop, seedbank.cz. No a je to taky závěr spolupráce, tedy z Growshop.cz, protože od příštího měsíce už tady budeme mít něco trošku jiného. Uvidíte, dozvíte se, pokud všechno dopadne podle plánu, tak by tady pro vás měly být taky nějaký ceny, takže nebojte, Free Colora zatím ještě jede dál. A to i dnešní ráno, čtvrtek 30. breakbeatový ráno. Trošku jinak postavený, ale i takhle může znít Free Color a ta breakbeatová čtvrteční. Mám pro vás další pecku Vigus, From My Eyes, už za chvíli tady na Color Music Radio.

soutěž, přátelé. Takže pokud jste soutěživí a chcete vyhrát balíček od tedy Kanakali Tripu, tak nastražte za minutu uši.

Já jsem si říkal, že dnes, když končíme tedy spolupráci s growshop.cz, tedy potažmo, no dneska je vlastně poslední den, tak to uděláme jednoduchý a dám vám možnost si tuhle výhru odnést, aniž byste museli zapojit příliš mnoho mozkových buněk. Takže do jaký země vás Kanakali Trip může dostat? Ještě poslední dva dny soutěžení, dnes a zítra 14. srpna potom vyhlášení, takže rozhodně kontrolujte. No a mě zajímá, do jaký země se díky Kanakali Tripu můžete podívat. Pokud to víte, Instagramový účet

0: slušnej název na závěr dnešní Frikolory. 55 minut po 9. hodině. Pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni a to, že dneska, přátelé, je čtvrtek. Zlomenej tak, že by to ani sádra nespravila, to jste si možná všimli, a taky 30. červenec. Bořivojové nám dnes slaví meniny, bude krásný slunečný a hitsparádní den. Slunečno na celém našem území a teploty, které by se po ránu měly pohybovat mezi 19 až 24 stupni, v odpoledních maximech 32 až 37 stupňů, k večeru se ochladí, a to na 27 až 31, přes noc potom 20 až 24 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Teď už Frikolora Infos. No a jako první je tady, jak uklidnit rozlobeného člověka. Zkuste doporučení experta FBI. Snad to nejhorší, co můžete udělat, když je někdo opravdu naštvaný, je říci mu, ať se uklidní. Rozlobíte ho tím ještě víc, ale i člověk, který křičí a je zcela mimo sebe, tak toho lze uklidnit a není to zas tak těžké, jak by se možná mohlo zdát. Stačí znát těchto 8 pravidel. Ano, přátelé, za prvé, pokud je to možné, o pár metrů odstupte. Za druhé, natočte se k rozlobenému bokem. Za třetí, nedívejte se mu či jí přímo do očí. Za čtvrté, kontrolujte situaci hlasem. Za páté, nechte ho jí ventilovat své emoce. Za šesté, neprovokujte. Za sedmé, odměňte ho. A nebo za osmé, vaše bezpečí je na prvním místě. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám. Muž na pražském letišti žertoval, že je terorista. Přišel kvůli tomu o dovolenou. A nejen on, ale celá rodina. No přátelé, pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže, který neuváženě řekl, že je terorista. Přivolali policii, kteří muže i jeho zavazadla důkladně prohledali, protože nic nenašli, pustili muže i s jeho dětmi domů. Informoval mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Incident se odehrál v dělí na terminálu 1. Muž, který cestoval do tureckého Istanbulu, neprošel plynule bezpečnostní kontrolou, protože u něj pracovníci našli powerbanku, která nesplňovala povolené limity pro leteckou přepravu. Muž podle Urbana na upozornění zareagoval podrážděně a pravděpodobně sarkasticky řekl, že je terorista. Ačkoliv šlo podle něj, tedy podle pozdějších vyjádření dotyčného, o pouhý pokus o žert, bezpečnostní protokoly reagují na podobná klíčová slova okamžitě a bez výjimky, uvedl mluvčí. Pracovníci proto přivolali hlídku cizinecké policie a následně i pyrotechniky. Ano, přátelé, na letišti neříkejte terorista, bomba, nic takového. Není to úplně ideální, může se vám stát, že vám to zkazí dovolenou, a nejen vám. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká Mléčné dráhy. Ta prošla katastrofou, o které jsme neměli tušení. Její následky cítíme prý dodnes. Naše galaxie Mléčná dráha možná v dané minulosti, v dávné minulosti, prošla dramatickou proměnou, která navždy změnila její podobu. Podle nové studie se její galaktický disk, plochá spirálovitá část, která se nachází tedy většina hvězd, včetně našeho slunce, mohla během své historie převrátit od více než 90 stupňů. Astronomové se domnívají, že této události mohlo přispět dávná srážka s jinou galaxií. Spirální galaxie, jako je právě Mléčná dráha, se skládá ze dvou hlavních částí. Tou první je plochý disk, v němž se nachází většina hvězd, obrovské množství plynu i centrální černá díra. Kolem něj se pak rozprostírá mnohem řidší hvězdné halo, obrovský obal tvořený především staršími hvězdami, které celou galaxii obklopují. A právě hvězdné halo Mléčné dráhy dlouho představovalo pro astronomy záhadu. Vědci totiž zjistili, že hvězdy v tomto vnějším obalu rotují mnohem pomaleji než v samotném spirálovitém disku galaxie. Důvod tohoto rozdílu se jim dlouho nedařilo vysvětlit. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy aspoň do dnešního dne a ještě zítra, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a my už vytáčíme Martina Svátka, a abychom se dozvěděli, jak on by uklidnil rozlobeného člověka. Potažmo spíš mě zajímá, co si pro nás připravil jako první pecku. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Byl jsi včera rozlobený, že jsem tě nestihl odpojit?
1: Ani ne, mě to moc nepřekvapilo. V pohodě.
0: Ty, já ti odpoju každý den, na tebe to nepřekvapilo, jo?
1: Ale už je to stalo, musím dvakrát nebo jednou.
0: Ježíš, to je, to asi tragédie. Ale zla...
1: Já to chápu, já jsem ti taky udělal spoustu bod, takže jsme v pohodě.
0: Hele, a zvládli jste to, jo, s Řídou?
1: No jasně, nakonec nějak jo.
0: Tak to je krásný, hele. A jak bys uklidnil rozlobeného člověka, kdyby si nevěděl všechny ty rady?
1: Už se bylo natáhnout, co jiného.
0: No, to určitě uklidní. Minimálně pokud ho vypneš, tak ho to na chvíli uklidní.
1: No, musíš být takový očetrák, musíš ho vypnout.
0: A pak je klid do určitý chvíle, ale.
1: A pak je klid, to ty můžeš taky odejít.
0: Jo, ale tady tohle to samozřejmě není rada naše, protože ubližování a násilí nikam nevede, přátelé. Pojďme se radši podívat na něco pozitivního. Co jsi pro nás připravil jako první pecku dnešního Holiday Edition?
1: Tak dneska Evolution, to je taková starší taneční věc. Everybody Dance se to jmenuje. Takový klídek.
0: OK, to zní jako klídek Everybody Dance. Budeme tančit?
1: Já nevím, jestli posluchači budou tančit.
0: Tak uvidíme, to se dozvíme za chvíli, potažmo vy se dozvíte, jestli vás Martin roztančí, já se s váma pro dnešní den loučím, zítra nás čeká Drum Bass a Jungle, dneska už startuje Lety Troll, už žádnej lístek o Lety Troll, všichni ho máte na mailu, pokud ne, napište mi okamžitě, páč, všichni ostatní už ho na tom mailu mají a vy byste měli být, pokud jste vyhráli, taktéž, tak to je pro ty, kteří by náhodou neměli svůj lístek a výhru na mailu, rozhodně mi napište na Instagram, dáme to dokupy, ale podle informací byste měli být všichni cajk. Tak si to užijte, mě čeká zítra Šumperk, pozítří Podštejn, takže já si to dám bez klacku v kýblu, ale ty si doplníme zítra tady a to mezi 9 a 10. Já ještě jednou díky za pozornost, mějte krásný den a naslyšenou.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Sex Appeal. To nejlepší ze

to zní dobře. Jasná věc, Got Myself Together. To jsou Buckethead, který měli velký hit The Bomb, se to jmenovalo. Ať je krásně, moji milí.

tak, já už teďka nevím, jestli v tomhle nebo v minulém týdnu se vám hrál originální, nebo originální verzi, verzi tedy od Degrees of Motion. Do you want it right now? Tohle to je všem, to I Want Your Soul se to jmenuje.

tak doufejme, že v září už nebude takový horko, co? Každopádně tohle už je stará záležitost. I vlastně v novém kabátě, tak stejně je to starý. Fats and Small udělali tenhle remix. Myslím, že 99 to bylo.

No, teď už je to taková věc. Taky vlastně hraju docela často. Ovšem tady tenhle ten remix, myslím, že zaznívá poprvý, tak já posílám do Brna. No tak snad udělá věc, tenhle ten remix udělá radost Radovanovi. Moving on up. Tenhle tlak od Micah Pickeringa a jeho people.

V tuhle chvíli Stars on 54, tato věc If You Could Read My Mind. Stará to záležitost stejně tak jako ta následující.

singlu. Takže se nedočkala ani nějak moc remixů, pokud vím žádnýho, tedy to je jasný, jinak řadová věc na albu Show Me Love, jinak Once in a Lifetime Love. Tohle je Robin S.

možná dvě vlastně, ale jednu takovou hodně podobnou. Skvělej groove. Tak tohle je Mark Evans. Communicate. No, friky dost často mluví o komunikaci a o vztazích. Tohle je přesně o tom. Mark Evans.

0: tak zdravíme vás společně s Bambulkou tady. Přišel se podívat. No to víte, taky moje velký horko a teď je tady v pelechu a kouká. A trošičku funí, no tak to víte. Už jedno schlazení jsme dneska museli udělat, ale myslím, že jich bude daleko víc. Moji milí, za chvilku jsem zpátky, Holiday Slow Jam.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Asterstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Ano, tenhle ten skvělý pořad Hits Panorama můžete poslouchat na Color Music Rádiu vždy v sobotu v pravý poledne a v neděli ve 14 hodin. Club Classics, Soul, R&B, Funk a je toho ještě daleko víc. Tak poslouchejte. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Rádio, hudba všech barev.
7: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
8: Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
8: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
9: Radio Color 90.7 FM.
6: Ahoj, moji milí, zdravím vás v druhý vysílací hodině Holiday. Je to tak, Holiday Edition pokračuje a speciál, který už se stal pravidelným čtvrtečním takovým vlastně tichým společníkem, protože je to tichá vlastně klidná muzika. Holiday Slow Jams, 11 až 12 teď v rámci Holiday Edition, moc vás zdravím. Budu doufat, že i v tomhletom počasí, já myslím, že hodně lidí to má taky rádo, tohleto počasí, tak že vám i některý z těch slow jamů udělají radost. Tak jo, tak jdeme na to.
10: Holiday Edition. A

třetí single z debutového alba, tohle je Gabriel. Anglická to zpěvačka, no, tak její single I Wish. No tak vedle Gabriel

produkoval vlastně celý, no skoro celý produkoval Keith Sweat. Skvělý, no měl jsem ho na kazetě. Jenom to intro mě zabíjelo, kde zpíval Lil G, nebo jak se jmenuje. No, Luigi možná se jmenoval. Tenhle ten, co tam tahá ty největší klobásy, tak tenhle ten boy naspíval, že jo, Freak Me, a hned v úvodu toho alba zní to intro jenom na klávesy. No tak to je docela jako slušnej, stručná petelice. Tak jasně, tak na úvod to byly Silk, ale ještě něco podobného. Vám teďka zahraju. Tuhletu grupu zase produkoval Gerald Levert, ten už není mezi náma. A tato grupa se jmenuje The Rude Boys. No. Written All Over Your Face. Man, you think you can sing this song today? Skvělá věc. Kdyby

tohle jsou skvělý High Five. Je to další doba, kdy třeba tuto věc hrál Chuck Diesel ve svém pořadu Freedom Thursdays. To mě úplně uzemnilo, nikdy jsem to na českém rádiu neslyšel. Tak Quality Time, tohle jsou High Five, jinak je album Keep It Going On.

tak teď je rok 2005, jestli si dobře vybavuju. A velký sklidnění, hodně smutná záležitost, Babyface nahrál. Ale rozhodně tato věc má super vývoj, posuňte sami, tady je The Loneliness. Tady je Kevin Edmonds, tady Babyface.

přišel rok 94. Tohle album se jmenuje Time. No tak miloval jsem tuto věc od Atlantic Star. První single z tohoto alba se jmenoval I'll Remember You.

0: To je zpěvačka Elle Renee, Don't Say Goodbye. Ještě jedna tady ta zpěvačka, další jmenuje se Goapel. Tato ukázka Strong as Glass.
1: I know I'm strong, I'll brave a storm. I know I can take a few hits, you ain't gotta worry about this.

jinak Diana Ross měla včera koncert v Plzni. To jsem vůbec nevěděla, jsem se to dozvěděl teda až včera ve zprávách. No, ve 82 letech to by mě docela zajímalo, jak to znělo. Pojďme si zahrát Dianu. Jednu takovou věc, která měla úspěch v 90. V Evropě to hodně jelo. When you tell me that you love me, tak to je Diana.

Okay, tohle jsou As Yet. No taky Peter Cetera, který samozřejmě z Chicago. Jinak jejich věc tady od Chicago, Hard to Say, I'm Sorry. No. Teď už skoro závěr.

Tak dneska tenhle ten festák začíná v Brně, Brazil Fest. No tak to všechno už za chvíli, Lukáš Kolíbal už se na vás těší, mějte se krásně a třeba zítra zase po 10. Čus, mějte se krásně, nazdávajte.

Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
1: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
7: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Jo! Krásné odpoledne na vlnách Color Music Rádia. Konečně zase čerstvé polední meny. Po a krátké dovolené srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, live and direct. Koukám do kalendáře v premiéře, kde posouvám kalendář. 27. Ne, 29. července 2026 na úplněk Den Tigrů. Od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal a všechno nejlepší všem Martám, Beatrice a Olafům a Tigrům a Tigřicím a vám všem, kdo posloucháte Color Music Radio právě teď a tady. Dnes začínáme v Brazílii, protože už tento čtvrtek a až do konce týdne bude Brno vibrovat Brazílii.

sní, to si povíme za chvíli, teď si budeme chvilku hrát, ať se naladíme na rytmy. Je to obrovské země Latinské Ameriky, která může inspirovat mnohým. Então, gente, isso é para todos os brasileiros, porque Brasil Fest em Brno vai acontecer essa semana, da quinta até domingo, em Brno. Brasil Fest. Mais informações, brasilfestbrno.cz. Vocês escutaram agora Color Music Radio. Bylo pro všechny portugalsky mluvící, aby věděli. A koukám do programu a bude to velký. Tak za chvilku si povíme více, příjemný poslech. Tohle to je soundtrack k filmu Město bohů, Cidade de Deus.

Posloucháte Color Music Radio a my si dáváme dneska brazilský menu, protože v Brně startuje tento čtvrtek a až do neděle tam poběží velký Brazil Fest, který zahrne celý centrum Brna a spousty zajímavých koncertů. A Brazil Fest Brno představí neuvěřitelnou nadílku. Ve čtvrtek na hradě Spielberg vystoupí Hamilton de Holanda Trio. Držitel Latino Grammy Awards 2025 v kategorii Best Jazz Album. Brazilský mandolinista Hamilton da Holanda je jeden z nejvýraznějších představitelů současné brazilské muziky. Se svým triem představuje jedinečný hudební projekt, který citlivě propojuje jazz s bohatou tradicí brazilských stylů. Bude to opravdu výjimečný zážitek a výjimečný koncert, který ještě bude předskakovat mandolinový orchestr Martina Krajíčka. Tento koncert proběhne ve spolupráci Brazil Fest Brno a Jazz Fest Brno. A ten bude na začátku celého toho brazilského programu už tento čtvrtek 30. července. A my Color Music Radio pro vás máme exkluzivní soutěž o dva volné vstupy na čtvrteční koncert na hradu Spielberg. A soutěžní otázka zní, za co, že dostal tento výjimečný brazilský muzikant Latino Grammy. Pište co nejdříve na lukas@radio.color.cz, protože ten koncert je už ve čtvrtek večer. To znamená, ve čtvrtek v 15 hodin budu losovat a výherce skontaktuju elektronicky. Dva volné vstupy na hrad Spielberg na tenhle výjimečný koncert, který bude zahajovat Brazil Fest Brno. No a potom v pátek vystoupí na náměstí Svobody od 21. hodiny Mirla Riomar ze Salvadoru de Bahia, která byla obklopená afrobrazilskými tradicemi, které formovaly její tanec a zpěv. Po letech spolupráce s jinými umělci se usadila v Barceloně a tam rozjela svůj vlastní projekt. A když teda vzpomínáme na Salvador de Bahia, což bylo moje první zkušenost z Brazílii, tak to je opravdu vlastně Afrika v Brazílii. A samozřejmě Afrika je hodně propojená s Brazílií díky samotné historii, ale Brazílie obsahuje spousty dalších elementů. Vedle té africké kultury je tam taky původní domorodá indiánská kultura. A plus ještě mix těch všech dalších kultur, které se tam přestěhovaly. A tak tady slyším ty africké rytmy a krásný projekt jménem Da Lata, song jménem Chorus, což znamená barvy, což znamená Color Music Radio. Všechny barvy hudby právě teď v éteru. Srdečně zdravím nejenom do Brna, Praho, Plzni, Znojmo, Opavo. Dobrá příležitost si udělat do Brna hezký výlet.

Posloucháte Polední menu dnes v brazilském, na brazilské notě v rámci Brazil Fest Brno, který proběhne od čtvrtka až do neděle v centru Brna. Tohleto vám zpíval legendární pán Samba, mistr Samby Jamelão z alba 90 let Samby, slavná skladba jménem Pupuri. A teď k tomu festivalu samotnému. Ten program je opravdu neuvěřitelně nabitej. www.brazilfestbrno.cz, tam se dozvíte více. My jsme si zatím řekli jenom to, že ve čtvrtek to bude startovat koncertem na hradě Spielberg s Hamiltonem de Hollanda Trio. A v pátek potom na náměstí Svobody 21. vystoupí Mirla Riomar ze Salvadoru de Bahia, což právě i ten song, který jsme teďka si hráli, tak odkazoval na Bahia, tuto tropickou část Brazílie. Zároveň v pátek od 20. hodiny na Moravském náměstí Rytmo Factory Big Show, Veronika Lálová, Ladies Carnival a taky Aše Capoeira. V pátek zároveň ještě vystoupí potom bude After Party z Vando, v pátek potom ještě od 22 hodin a 30 minut After Party v klubu První patro s brazilským muzikantem, který se jmenuje Vando Oliveira, který se svou kapelou představí atmosféru brazilského tady samba. To znamená, že celý pátek můžete takhle protančit. Na náměstí Svobody začíná program už 18 hodin, Choro Moro od 19, potom DJ Kolibri od 21 hodiny, Miria Riomar a zároveň na Moravském náměstí od 18 hodin DJ Liquid A, který o tímto srdečně zdravím, od 20 hodiny Rytmo Factory Big Show, o který jsme mluvili před chvilkou. No a potom hlavní program 18 hodin DJ Liquid A, který o tímto srdečně zdravím, od 20 hodiny Rytmo Factory Big Show, o který jsme mluvili před chvilkou. A potom hlavní program proběhne 1.

opravdu jedinečná příležitost si přičuchnout k brazilským rytmům a k té exotice, kterou a temperamentu, kterou tato energie přináší, a ten průvod nebude žádný ořezávátko, to bude normálně 23 chodů od kapoeiristů, chůdařů, alegorického vozu, karnevalových tanečnic, bubeníků a mnoho dalších, 23 chodů v rámci tohohle průvodu, který projde centrem Brna tuto sobotu, a potom v rámci akce potom bude ještě velká taneční show 19.30 na náměstí Svobody, v rámci kterého vystoupí víc než 10 různých tanečních skupin. To všechno vstup zdarma. Od 21. hodiny v sobotu potom taky brazilská písničkářka jménem Madu a na náměstí Svobody od 18. hodiny Eddie Janoville Quartet, všestranný brazilský kytarista, skladatel žijící v Lisabonu. Tak to je o sobotním programu, no a potom v neposlední řadě v neděli, to už bude rodinný den, pozvání pro celý rodiny, samozřejmě celý program je pro všechny rodiny, ale ta neděle je vyloženě specializovaná pro rodiny s dětma a proběhne v parku Lužánky Ponava. Od 14. hodin tam budou dílničky, zároveň workshop capoeiry, od 14.30 bubenický workshop, od 15 hodin taneční workshop a od 16 potom začátek průvodu. Vstup zdarma. Tak kdo byste měli chuť se přidat k oslavám brazilské kultury, tak brazilfestbrno.cz, tam se dozvíte všechny informace a my pokračujeme v muzice. Posloucháte Color Music Radio.

pokračujeme v brazilských rytmech. Tohle to je super trio všech výrazných brazilských muzikantů Marisa Monte, Carlinhos Brown a Arnaldo Antunes, kteří se spojili do projektu jménem Tribalistas. A to už dávno, tohle album vyšlo někdy z 2002. Kdo neznáte, doporučuju, dám ještě jednu ochutnávku a u toho ještě pár informací a poděkování, a to, že parťáky poledního menu je MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe, ať už telefony nebo počítače. Servis, jsou schopni dát dokupy i věci, které byste normálně měli tendenci vyhodit. MacParts.cz. Poděkování taky Rohuito Ice Cream za jejich skvělý nanuky, který vyrábí na Šumavě, který jsou raw a bez cukru a bez konzervantů a nejsou už jenom na špejly, ale jsou to taky nanuky v podobě kornoutů, čokoládový, arašidový a jahodový. Jeden lepší než druhý. Doporučuji Rohuito. A poděkování taky nakladatelství Dharma Gaya za jejich nádherný knížky. Teď nově vyšel v dotisku Rumi a jeho totálně nadčasová poezie, texty jménem Masnaví. A zároveň ještě jedna informace, že dnes ve středu 29. července je úplněk v 16 hodin 35 minut nejvyšší příliv energie. Tak si dáme tenhle song ještě pěkně od začátku. Tribalistas, Color Music Radio, Poledmeny.

Tak když už jsme začali s tou Brazílií, tak klidně ji dokončíme v Brazílii. Tohle to byl kvarteto Jobim Morellenbaum, Eu e o meu amor, já a má láska. Tohle to je samozřejmě hlas legendy bossanovy Stan Getz. Koukám na počasí, nejprve jsem koukal v Rio de Janeiro, aktuálně 22 stupňů, ale je tam 6 hodin ráno, přes den tam bude 32, no a v Praze, ani nevím, ale když teda dneska to je celý o Brně, tak v Brně to samý, 32 stupňů. Podobnost čistě náhodná. Každopádně Brazil Fest Brno od čtvrtka až do neděle. A my se blížíme do finále dnešního úplňkového poledního menu. Baiana que entra no samba só fica parada.

Jsme u brazilské muziky a kultury, a tak bych rád ještě zmínil jméno Baden Powell. Byl legendární kytarista a skladatel, který už není mezi námi, nicméně jeho syn Philip Baden Powell společně s Mario Adnetem znovu nahráli slavné skladby Badena Powella, a já bych vám na teď zahrál jeden, který je věnován Jemanja, královně moří, protože afrobrazilská kultura věří, že příroda a její elementy mají své spirity, a právě spiritem moře je Jemanja. Tak tady zpěv královny moří na Color Music Radio. Posloucháte Polední meny? Instrumentální verzi z alba Afro Samba Jazz. Brazilské meny.

A ještě jednou připomínám soutěž o dva volné vstupy na zahájení Brazil Festu Brno na hradě Špilberg s Hamiltonem de Holanda. A otázka zní, za co, že získal tento muzikant Latino Grammy. Pište na lukas@radiocolor.cz.

od čtvrtka až do neděle tento týden. Doporučuju možná ty teploty tady u nás a teploty v Rio de Janeiro jsou teďka identický, možná to není náhoda. Tak krásné odpoledne užívejte.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio. Perfektná muzika.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje tékane.
6: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
7: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
8: Color Music Radio.
9: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Raz, dva, posloucháte Funky U2 na rádiu Color, s váma po delší době DJ Cut Team. Tento pořad budete moct sledit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Represent Gear a CBD Hype. Je to pár dnů, co jsem přijel z festivalu Colors of Ostrava, kde jsme hráli s grupou Selsičárky. Děkuju všem, kteří nás přijeli podpořit. Big up, byl to náš první festivalový koncert a bylo to super. Sice nám do toho trošku chcelo, ale zazněly tam hity jako Když řeknu, tak přijdu, refrén, anebo kakadu. Takže na to je chcelo kakadu. A my jedeme dál, celý víkend budu hrát na náplavce v Českém Krumlově.
1: Gonna get back into the groove, baby.
0: A jestli jste v okolí, držte za mnou. And I'm gonna funk you, your crew, and your whole room, man. Funk you too, should I get into funk, and your mama.

0: smelly bass.
1: I love the smelly bass. Oh, yeah.
2: Funk you too. Radio Color.
3: Raz, dva, I don't wanna stop. Funk you tune, Radio Color. S váma DJ Kadim po delší době na vlnách FM. Doufám, že jste si užili můj warm-upovej set Funk you tune na náplavce v Českém Krumlově. Budu tam celý víkend, doražte za mnou. Vodáci, výletníci, turisté, kaliči, open air přímo v centru Českého Krumlova. Jmenuje se to Bistro Náplavka, tak si doražte dát drink. Já se s váma loučím, to byl Funk you tune na Radio Color. Show dedicated to funk and your mama. Můžete to ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne, repríze je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Represent Gear a CBD Hype. So tune in again, okay? Hey, why? You know why? 'Cause we're gonna fuck you.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny.
6: Color Music Radio.
7: Let's party. Have a good time.

0: nigga. You fucking stupid.
1: Čau, tady DJ Vič, zdravím, právě posloucháš Chuck Diesel a The Ride.
2: Čau, tady Restovsky, posloucháš Chuck Diesela a jeho show The Ride.

0: Yo, what's up? This is Nironic, and you're listening to The Ride with Chuck Diesel.
1: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouch.
6: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
10: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio.
11: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
12: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
13: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
1: Color Music Radio.
14: What's good, friends and family? It's your boy, Chuck Diesel. Freedom Thursdays.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio. Let's party. Have a good time.

0: Buongiorno, posloucháte Color Music Radio, pořad Fonotouch, pořad o vinylové kultuře, který vysíláme pravidelně každý čtvrtek od 6 do 8 hodin živě z Fono.cz, z Record Shopu, a slyšeli jste interpretku Mina, desku Italiana a píseň Moriro Perte, kterou nám tady zapůjčila do vysílání DJka Ypsilonka. Teďka si ji tady vyzvedává, tak jsme rádi, že Ypsilonka u nás nakupuje. Mám tady hosta Milan Dedera ze studia Paměť z Memory Records. Čau, Milane.
1: Čau.
0: A pojďme se rovnou pustit druhý song Pino D'Angelo. OK.
1: Okay.

0: Posloucháte Fonotáč. Já tě tady ještě jednou vítám, Milane. Čau.
1: Čau, děkuji moc za pozvání a zdravím posluchače.
0: Ano, a Milane, ty jsi byl v Itálii a přivezl jsi spoustu desek. Kde jsi všude byl v Itálii?
1: Tak ty desky, co jsem vzal, je taková kombinace. Já jsem byl na začátku roku v Palermu na Sicílii. A teďka před pár týdny jsem se vrátil z Neapole, kde jsem byl s mým DJským parťákem Adamem, a.k.a. Benem, kterýho zdravím z našeho DJského dua Cole and Ben.
0: OK, tak si rovnou dáme další song. Tady si nám na pravý gramofon dal kompilaci Megamix Driver a zahrajeme si píseň
1: Pertini Dance.
0: Pertini Dance, tak jdeme na to.
1: Kapely z Korta.

0: Loka Loka. Posloucháte Color Music Radio, pořád Fonotouch. Mým hostem je Milan Dedera. Milan Dedera byl v Itálii a pouštíme desky z jeho poslední cesty do Itálie. Milan byl v Neapoli. Co nám teďka dohrálo? Odkud máš třeba tuhletu desku? Koupil jsi ji na Blešáku nebo v Record Shopu?
1: Prosím tě, teďka dohrála píseň Loka Loka od italského producera, který se jmenuje Vuda Money a zpěváka. A tu jsem výjimečně koupil v obchodě.
0: Okay.
1: Ale mám k ní historku, koupil jsem ji v obchodě, protože to byl super obchod v Neapoli, kde vlastně vzali i desky našeho labelu Memory Records Prague, takže člověk vždycky rád podpoří. A prodavač Giulio byl saxofonistou na té desce Vuda Moneyho a mám to i s věnováním, takže jsem si to koupil a slyšel jsem z toho jednu písničku. A ještě bych řekl, že je to label, vyšla na labelu deska Periodika, který se zabývá právě znovu objevováním italského soundu 80. let. Italo disco, synťáků a synthpopu.
0: Italo disco, to je žánr, který je dneska ultimátně populární. Proč si myslíš, že se to vrací?
1: Myslím si, že ještě to tak nebylo, že lidi mají rádi retro, jako byl retro soul, že jo, docela dlouho se držel, vrací se i funk, jednu dobu se vracelo disco, tak proč nevrátit i toho disco?
0: OK, pojďme si dát další song, máme tady desku Paty Právo, je to tak?
1: Je to tak?
0: Je to třetí song na druhé straně i Giardini di Ken Sicton.
1: Jo, a je to cover a nechám na posluchačích, i se poznají, co to je za píseň.
0: Okay.

0: Posloucháte Color Music Radio, pořad Fonotouch. Dneska je to italské, protože Milan Didera, náš host, byl v Nápoli a přivezl nám poslechnout si i pro vás, abyste nasáli atmosféru neapolských rekordshopů a různých prostředí, kde se dají koupit desky. Máme tady další song. Je to písnička Ciao Ciao. Je to cover. Samozřejmě to určitě poznáte. Naspívala to například i Helena Vondráčková. Ale Milane, tvůj label Memory Records, vy děláte převážně nebo primárně funk, soul
1: a další.
0: Přesně tak. A vydáváte hlavně covery. Je to tak a s českým textem.
1: Je to tak. My jsme coverový label, trochu se na tom ujíždíme. Já taky sbírám ty covery a jenom navážu, že Walk on the Wild Side, tady jsme se o tom bavili, že udělal Pavel Bubek,
0: ano,
1: v češtině.
0: Ano.
1: Píseň Zkus se životu dál smát. Ale my takovýhle písničky neděláme, děláme víc soul. Poslední release byl částečně současný soul, byl to cover kapely Wolfpack 1612, který se v češtině jmenuje 16. a udělali jsme taky Bang Bang v češtině, píseň, kterou naspívala Daši Stardust. A teď pokračujeme v italštině. Já jsem tady využil toho, že jsem tady sám a ne s mým DJským parťákem, který vždycky, když takovýhle uchylárny pouštím v setu, tak odchází na záchod. Takže naštěstí nemusí na záchod a může jít možná jenom doma, jestli tohle to poslouchá.
0: Takže Petula Clark, Ciao Ciao, to určitě znáte. V češtině, v angličtině poznáte.

0: Posloucháte Color Music Radio. Tak, posloucháte Color Music Radio, pořád Fonotouch, hrajeme z desek, vysíláme živě z Fono.cz a mým hostem je Milan Dedera, co nám to teďka dohrálo, California Dreamin', italský cover od kapely Dick Dick.
1: Je to tak, kapela Dick Dick.
0: Prosím tě, kde jsi koupil tu desku, koupil jsi někde na Blašáku?
1: Jo, tohle se sem vyhráb, to je z mého předchozího výletu do Palerma, tam asi tak 5 kiláků za centrem Palerma, když tam jdete pěšky, se nachází taky obří haly. Skoro to ani není na Google a tam vejdete a je tam knihovna, kde je asi 10 000 desek.
0: Okay.
1: Ještě takový špek je, že já jsem byl v Palermu ještě před deseti lety zhruba a to tam těch desek bylo asi 30 tisíc.
0: Okay.
1: Ty to zkrouhly o pár desítek tisíc, ale ještě se tam dá celý den digovat a můžete tam vydigovat třeba kapelu Dick Dick.
0: Dobře. Další skladba, máme tady nějakou soundtrackovku, si říkal, taky italská deska, samozřejmě dneska to máme celé italské. Co pak to je?
1: Prosím tě, je to soundtrack, který je z filmu o chlapíkovi, který se jmenuje Paolo Barca.
0: Ukážeme.
1: On je částečný nudista a tak se to jmenuje i ta deska, jestli se na to můžu podívat.
0: Ano.
1: Maestro Elementare, že je učitel na základní škole a zároveň praktikující nudista.
0: Jo, tak to je docela dobrá kombinace.
1: A je to píseň z tohoto filmu a o produkci se postaral věhlasný skladatel, producent Riz Ortolani.
0: Dobře, tak si to pojďme pustit, já jsem zvědavej.

0: Posloucháte Color Music Radio, pořad Phonotouch. Hrajeme z gramofonových desek. Naším hostem je Milan Dedera, který byl nedávno v Neapoli a přinese nám nějaké desky na poslech i pro vás na poslech. Tohle, co dohrálo, byl hodně přísný funk kapely Goblin. Je to italská kapela, progresivně rocková kapela a ty jsi to hrál z originálu, je to originální release?
1: Jo, jo.
0: Italský nějaký...
1: Je to úplně první release, který jasně. Se už jen tak nenajde, leda když zajedete do Neapoli a půjdete do centra jednou knihovní uličkou, kde jsou v podstatě jenom antikvariáty s knížkama a je tam chlapík, který má tisíce knížek a pak prostě přihrádku desek, který ho nezajímají a mezi tím byl tady ten Goblin, což mě potěšilo a nebo jsem to tam nechat a tahle ta kapela dělá jinak vlastně, jak jsi říkal, dělá progresivní rock, specializuje se na soundtracky a je to takový do temna a hororu.
0: Ok. Každopádně tohle to bylo z filmu Suspíra. My tady ve Fono.cz tak máme na prodej současnou reedici singlu, výběr singlu kapely Goblin. A mimochodem je tady i ta skladba Suspira, která dohrála, ale máme reedici, ale můžete si ji samozřejmě objednat na našem e-shopu Fono.cz. Pojďme na další song. Máme tady desku Emozioni.
1: Je to legenda italského roku, pop roku Lucio Battisti. Teďka se zahrajeme dvě takové legendy.
0: Okay.
1: Ta druhá je Adriano Celentano, což je vlastně jeden z největších rock'n'rollových zpěváků 60. let, který vlastně miloval rock'n'roll a vůbec neuměl anglicky a má jednu písničku, kterou se teda hrát nebudem, ale kde předstírá, že mluví anglicky a vlastně říká tam úplný bláboli. A po tom, co se zahraje Lucia Battistiho, tak přijde Adriano Celentano se songem Basta.
0: Jasně. Já ještě jenom zmíním, že nás můžete sledovat i na kameře na mixcloud.com/live/phonotouch a tam ukazujeme všechny ty krásné covery v perfektním stavu. Ty Italové jsou prostě výborní, jako... To musíte prostě vidět. Ale
1: já bych k tomu ještě jenom řekl, že oni jsou tak výborní, že vlastně každá deska vypadá jako nějaký soundtrack k soundtracku, k nějakému funkovému soundtracku z 60. let a pak zjistíte, že to je neapolský šláger a že se to nedá poslouchat.
0: Jasně, takže to
1: pozor na to.
0: Musíš to všechno naposlouchat, musíš jako znát všechny ty interprety a je to vždycky, je to naslepo.
1: Radši ne, jako můžeme se o tom pobavit po písničkách.
0: Dobře, tak si to pojďme pustit.

0: Pasta. To byl single od Milana Dedery, který nám přivezl desky na poslech i pro vás, pro posluchače Color Music Rádia. Navážeme, o čem jste se bavili minule, teďka před dvěma skladbami. Když seš v Record Shopu, nebo na Blešáku, nebo kdekoliv, kde se prodávají gramofonové desky a jdeš takzvaně digovat, objevovat desky. Podle čeho vybíráš? Když třeba jedeš do Turecka nebo do Itálie, kamkoliv, tak máš nějaký prostě měřítko, naposloucháš si třeba nějaký interprety a pak je vyhledáš podle obalu nebo podle titulu, jedeš podle nějakých konkrétních titulů nebo prostě to, co se ti líbí podle obalu. Máš nějaký takovýhle jako měřítko?
1: To je tradiční digerská otázka.
0: Ano.
1: Samozřejmě tak jako asi všichni, kdo sbírají desky, tak v tom svém žánru si všímají různých takových specifických jako atributů, aby řekl něco sofistikovaného, jako třeba font písma, grafika, tak to jsou taky ty povrchní věci, pak se díváš na interprety, kdo tam hraje, jestli je tam saxofonová sekce, co je tam za nástroje. Když je tam nějaký synťák, tak víš, že to asi nebude úplně funk, že to bude nějaký toho disco. Tak takovýhle věci. Samozřejmě můžeš se jako mnohdy splíst, už jsme se bavili o tom, že jako grafika mnohdy může ošálit, a to zejména, když jsi v té Itálii nebo třeba ve Francii, kde ty desky v 60. letech prostě vycházely fakt nádherný, s krásnýma coverama a často jsou to prostě šanzony. A když jsem byl právě poprvé v tom Palermu, tak tam ještě vlastně před 10 lety jsem snad neměl internet, neměl jsem Discogs, takže jsem vybíral vyloženě podle obalu a dovesl si krásných třeba 50 desek a 40 z nich byly ty nejhorší slaďáky, prostě italský šanzony, ale aspoň jsme z nich pak udělali výstavu na polského šanzonu u nás v klubu Studio Paměť, takže nějak jsme to zúročili, ale tím, že když máš internet, tak když máš určitý podezření, tak si to pak prostě projedeš internetem a víš, na čem seš.
0: Zkrátka je to prostě takovej lov, někdy najdeš poklad, někdy ne.
1: Jako s tím Discogs prostě už trochu vyprchává tady ten adrenalin, který člověk měl, a nikdy se snažíme s kolegou prostě ten Discogs nepoužívat a fakt si ty desky kupovat bez toho, ale když je to nějaký extra drahý nebo je to hodně, tak už člověk prostě zabrouzdá, no.
0: A myslím, že třeba prodejci v Itálii tak jedou hodně podle jako nějakého celosvětového trhu, nebo dají se tam třeba ještě sehnat desky levně?
1: Hele, jak do? Na těch blešácích je to samozřejmě lepší, ale často, třeba v tom Turecku to bylo hrozný, tam jako všichni Turci, jako když se řekne deska, tak prostě je to od 20 euro nahoru, ať je to cokoliv. V Itálii je to trochu lepší, ale třeba na prvním blešáku, kde jsme byli s tím Adamem v Nápoli, tak byla tady ta deska Maria Grazia Bučela.
0: Ukážeme.
1: S vystrčeným zadkem na coveru. A je to takový zajímavý prostě italský funk a chlapík mi řekl prostě rovnou 50 euro. Pak jsem to nějak usmlouval, ale jako nebylo to prostě za euro. Takže jako často už i na blešáku jako vědí, ale vždycky můžeš najít za euro poklad ještě pořád. Jasně. Ještě to jde, takže choďte na blešáky.
0: Pustíme si to pak?
1: Pustíme. Pustíme. Tak to můžeme dát, co tady máme teďka. Teďka tady máme Supervés, to je Wes and the Airedales, písnička Blackout, a po ní si pustíme Mario Grazia Bučelu.

0: Posloucháte Color Music Radio, pořad Fonotouch. Naším hostem je Milan Dedera, který přijel z Itálie a přivezl nám desky, které teďka posloucháme, které nakoupil na Blešácích nebo v Record Shopu. Chceš si s námi ještě podělit o nějakou storku z Itálie, z Neapole nebo z Palerma?
1: Hele, co se týče tý Neapole, tak bych to úplně jako digerům nedoporučil. Jako bylo to strašný úsilí. Za prvý většina jako antiků. My jsme se rozhodli s tím kámošem Adamem, že objedem vlastně všechny místa, kde se dá najít alespoň jedna deska, potenciálně v okruhu třeba 40 kilometrů, což obnáší to, že prostě když nemáš auto nebo skuter, tak jsi odkázaný na hromadnou dopravu. A třeba ty jako skoro nejbližší Blešáky bylo někde, jako když by si v Praze jel na Černý most a odtamtud prostě ještě busem do Horních Počernic. Takže seš odkázaný prostě na místní autobusy a fakt ta Neapol splňuje veškerý kliše o italské dopravě, jako který si člověk dokáže představit. Takže jako jediná jistota je, že ten autobus nepojede včas. Na to se může spolehnout. Ale jestli pojede, nebo přijede za hodinu, nebo pojede úplně z jiný zastávky, tak to fakt nevíš. A takže tam čekáš. A fakt, jako my jsme si vyhradili třeba jeden den na dva bazary. Protože když tam dojedeš tím autobusem, pak zjistíš, že nejede, tak prostě s nějakým místem, nějakým dáš úplně na jednu zastávku, pak tam dojedeš a je tam foch prostě s 50 deskama. Takže jako Neapol vlastně i v místech, kde třeba v Palermu by byly tisíce desek, tak tam jich bylo třeba 200. A neříkám, že ten zážitek nestál za to, že utužíš jako přátelství v tom vedru, ale jsou asi lepší místa na degování, jako bylo tam fakt vybraný. Ale něco se našlo.
0: OK, a byl jsi ještě někde v Itálii mimo Palermo a Neapol?
1: Byli jsme ještě tady s mým kolegou a to už je strašně let zpátky v Terstu a tam to bylo skvělý. Tam vlastně je spousta bazarů v centru na rozdíl od Neapole a Terst bych teda doporučil. Nevím, jak to tam vypadá teď, ale je tam prostě třeba 20 bazarů v centru a jde to skvěle obejít bez autobusu, což bych doporučil silně.
0: OK, takže to je všechno nakumulovaný vlastně na dochozím místě.
1: Jo, což je skvělý.
0: Jasně. Dobře, dáme si další song, další úlovek Milana Dedery z Itálie, Dove Vai Jack.
1: To je právě z toho Terstu ještě tohle.
0: OK.
1: John Foster, Dove Vai Jack, schválně, co to bude za písničku.
0: Dobře.

0: Posloucháte Color Music Radio, pořád Phonotouch, desky nám vybírá Milan Dedera z Memory Records a ze studia Paměť. Milane, tohle to potřebujeme trošku okomentovat.
1: Co k tomu říct? Je to z desky, která se jmenuje Piccolo Coro a je to nějaký sbor.
0: To nejsou šmoulové, to jsou...
1: Del Antoniano, je to sbor asi okay. 40 strašně malých dětí, tak od 5 do 8. Uh-huh. A byl to cover, jestli to někdo nepoznal, Oh Happy Day. Oh. Potřeboval jsem s tím někoho mučit, tak jsem se rozhodl, že to udělám s posluchači Color Music Radio, takže... Okay. Je to tak, pardon.
0: Ne, každopádně děkujeme, já si myslím, že to je stravitelné a posluchači Color Music Radia to taky stráví.
1: Snad vás nezakážou.
0: My tady máme další song, už se zase vracíme do...
1: Italo Disca.
0: Italo Disca, Go Dance, a hraje nám Billy Moore.

0: Posloucháte Color Music Radio, pořad Fonotač. Naším hostem je Milan Dedera a vybírá desky z Neapole, z Palerma, ze svých italských cest. A Milane, tohle to nebyla italská deska, ale koupil si v Itálii. Je to rakouský interpret Olaf Confetti, je to tak?
1: Je to tak. Sice to není italská deska, ale má italskou tematiku, protože se jmenuje Gelati Ale, neboli Gelati všem, zmrzlinu všem.
0: Jo, zmrzlinu všem, to je.
1: V němčině. A koupil jsem to v Itálii, člověče, v baru, kde prodávali desky. Je to jedna z těch napůl jako mučících písní, ale ve své podstatě to zapadá do toho mixu.
0: Jo, jako...
1: Co bys k tomu řekl ty?
0: Hele, na těch deskách tak jsou prostě věci, které jsou tak špatné, až jsou jako hrozně dobrý. A to si myslím, že spojujete na ten cinko. Samozřejmě na těch... takhle, to solo na tom konci, ten porno saxofon, tak to tam prostě sedlo, jo. Kdyby to hrála trumpeta, tak by to bylo špatně. Pojďme si dát další song. Superbots.
1: To je kapela a song se jmenuje Supercar Gattiger, což je nějaká dětská postavička. Dětský autíčko italský.
0: Okay. Supercar.

0: Posloucháte Color Music Radio, pořad Fonotač. Do naším hostem byl Milan Dedera, vybíral nám desky, který nakoupil v Neapoli, v Palermu a různě po cestách po Itálii. Milane, děkujem, že jsi dorazil.
1: Není vůbec zač.
0: Bylo to prýma, já jsem objevil spoustu nových desek kvůli tobě, je to skvělý. Italo disco, to je prostě teďka žánr hrozně populární, takže ke mně se to taky dostává, k nám všem. Můžeme tě ještě někde slyšet do třeba konce prázdnin, hrajete někde s Kolbenama, se svým kolegou jako DJové?
1: Teď si dáme pauzu v létě a v září zase nastoupíme. Okay. V plný síle.
0: Máte nějaký už předem domluvený akce nějaký?
1: Jo, pravda, tady kolegové upomínají, že budeme hrát v neděli na letní burze desek před studiem Paměť na Petrském náměstí. Jasně. Kam bych vás rád pozval. Je to burza vinilu, kterou pravidelně organizujeme ze studiem Paměť a kromě Colin Ben. Tam bude hrát DJ Magic a Ypsilonka, který jsou tady s náma, a ještě DJ Lukor. A můžete tam nakoupit kvanta desek, možná i něco, co jste slyšeli dneska během setu.
0: Budeš něco z toho prodávat?
1: Kdo ví? Když jsem to teďka slyšel, tak...
0: Tak se těšíme, tak posluchači, nechte se překvapit a určitě doražte na burzu ke studiu Paměť. Od kolika to máte?
1: Je to v neděli 2.8. od 14 do 19 a od 19 do 21 bude live music, bude country music a rap.
0: Super.
1: Ideální kombinace.
0: Já tam bohužel nedorazím, moc mě to mrzí, dorazím teda později, ale... Máme tady teda další song Gerilou, poslední song z tvojí selekce. A potom převezeme tady mikrofon Martin Mikuláš, který nám zahraje novinky, nějaké nové přírůstky, které nám přišly do shopu Fono.cz. Tak pouštíme I Want You. Tak ještě jednou díky, Milane, a čau.
1: Díky moc za pozvání, zdravím posluchače, mějte se, čau.

Tak pěkný podvečer, I'm a different man now. Tady je Martin Mikuláš a vy posloucháte Phonotouch. Teď vám zpíval Gary Lowe, I Want You, rok 83, poslední z italského výběru dle Milana Dedery, poloviny DJského dua Cole & Ben. Tak ještě jednou díky za tady tu italskou hoďku a půl a do 20. hodiny my to dojedeme novinkama z rekordshopu Fono.cz, odkud právě teď živě vysíláme. A měli jsme tady nedávno návštěvu DJskou, takovou smršť, jeden z těch DJů, kteří se tady zastavili a přivezli nám svoje singly, tak byl Emanuel z Soul Kitchen, což je byl klub v Hamburku, a Emanuel produkuje do dneška desky, vydává, přinesl nám řadu singlů, vesměs je to funk, soul, boogie, a my se teď dáváme jednu z nich.

Už to novinku, autorem téhle verze je Monsignor Willy a zpívá Natalie Nova. I Believe in Miracles. V distribuci Soul Kitchen přinesl nám to Emanuel, šéf Soul Kitchen. I další desky nám přivezli kluci. Doufám, že je neuslyšíte hnedka ještě v následující hodině od DJ Dimitriho from Kair, protože byl to právě Dimitri, který sem tuhle celou partičku přivezl, protože tam měli svýho bratrance z Makedonie, který je DJ a vydává desky a vydává i takovýhle a hraje takovýhle mashupy hiphopových a soulových věcí, jako třeba to, co si právě pustíme, což je totální bootleg, prostě pirátská deska Reminding Me of Mellow Summer Jams Volume 3. A Mellow Mellow byla soulová věc, kterou vysamplovali i Massive Attack a spousta dalších rapperů. A tady je takový mashup té původní verze a různého rapu, který se na ten groove v průběhu času nabalil. Máme na singlu ve Fono.cz.

0: Space Talk, Space Walk, tak to je Aša Putli. Tuhle tu skladbu máme velmi rádi, máme ji tady taky na albu ve verzi albové reedice, kterou od Aše Putli prostě máme k mání. Tohle, co vám hraju, je verze, která vyšla na mashupovém labelu Dusty Donuts, kde vydávají Jim Sharp a Mark Hype, kteří tady tu značku vymysleli a vedou tady ty koblížky, a zároveň tenhle edit má na starosti DJ Go C, což je právě bratránek DJ Dimitriho, který následuje Phonotouch a po 20. hodině vysílá svůj pořad Soul Food, tak doufám, že ho neotevře právě těmahle singlema, protože i on je všechny dostal darem. A vy si je můžete koupit ve Phono.cz. No a je to všechno z dnešního Phonotouche, Phonotouche. Loučí se s váma Martin Mikuláš a DJ Alberto.
1: Čau, ahoj.
0: A my děkujeme za poslech, za přízeň. Tenhle pořad o vinylové kultuře a dneska věnovaný Itálii s Milanem Dederou si můžete poslechnout taky ze záznamu na adrese mixcloud.com/phonotouch. Tak čau.

0: Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Čtvrtek, Reggae Night.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Thank you.

0: Ty jsi jediný normální. Arošte, víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Paní doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Víte jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mě nebole?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho má.

poslechněte nebo věci událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám

Thank you.

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

0: tvrdý a složitý. Pořád nějaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: Co bych chtěl. A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkně skurvená.

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Vážení cestující, navštivte naše facebookové stránky Dream Flight, přidejte se k nám a neujde vám žádný náš let na planetu snů s chilloutovou hudbou. Klidný let a příjemný poslech vám přeje ze stanoviště řízení letu Dream Flight Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill-outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příště.

0: Come on in, dig it, Les.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu 84. vydání francouzských vychytávek přeje František Vich. V našem pořadu už svého času zazněla jak skupina AS Dragon, tak trio Oh La La, v němž následně pokračovala jejich zpěvačka a frontmanka Natasha Lejeune. Takže tímhle triem také začneme. Po něm se opět s třemi písničkami zastavíme u skupiny Le Fil de Tepu, která hraje muziku mající nejblíže asi ke ska. Zpěvačka Pom, které bude patřit třetí čtvrtina dnešní nabídky, má pro změnu blíže k folku. No a s posledním dnešním jménem, slavnou skupinou Magma, se vrátíme k progresivnímu roku 70. let. Celkem krátký příběh pařížské kapely Oh La La se začal odvíjet v roce 2009. Společníky Natashy Lejeune byli tentokrát kytarista Clément Fonio a bubeník Antoine Boestel. V roce 2010 se objevuje jejich první singl nazvaný Relax. Tady je. Ahoj.

trio Olala. V následujícím roce, tedy v roce 2011, tahle jejich singlová písnička objevuje společně s 10 dalšími na velmi dobrém eponymním albu. Z něj tady možná tak trochu jako syntetičtější Runaways. Poslechneme si z něho nejprve písničku Rendezvous avec un salaud, Rande s bastardem.

To byla ukázka z prvního a jediného alba tria O La La z roku 2011. Později se ale stopy po kapele ztrácejí a jediné, co jsem objevil, byl docela zajímavý krátký film z roku 2017. V němž Natasha Lejeune prezentuje módu brazilské módní návrhářky a designérky Leily Suarez. Takže třetí dnešní ukázka bude opět z alba z roku 2011. Jmenuje se Nous Donnons Toujours Corps.

Change de peau. Další pařížský soubor Le Fil de Tepu je dvakrát početnější, tedy šestičlenný, a dělá muziku poněkud živelnější. Souvisí s tím třeba i extrémně levicové texty a dokonce občasné vystupování bez oblečení. Rytmickým základem je sice většinou ska, ale celkově to je další příklad francouzské kapely, která si se styly moc hlavu neláme. Takže tam můžeme rozpoznat někdy jazz, někdy punk a jindy balkánskou lidovku nebo cikánskou hudbu. Zvuku přitom dominují dechové nástroje, hlavně trubka, bas trombón a bariton saxofon. Občas se přidá dokonce i sousafon. Tím je dáno, že polovinu šestičlenného obsazení tvoří dechaři. První album si vydali sami v roce 1995 a do současné doby se seznam rozrostl na minimálně desítku. My dnes začneme třetím albem, i když současně prvním, tak říkajíc plnohodnotným, které vyšlo v roce 2000 pod názvem La Schneck. Tady je písnička Vulvo Dacier.

0: Merci.
1: Dost ulítlá parta Le Fil de Tepu z roku 2000. Hned další album z roku 2002 je neméně dobré. Jmenovalo se Comto a dáme si z něho druhou písničku v pořadí On est bien. Jsme v pohodě.

Zajímavou zkušeností byl pro kapelu i živý hudební doprovod dvou grotesek Bustera Keatona, který si vyzkoušeli v roce 2007. Tak je asi dobré připomenout, že Lofil de Tepu jsou partou poměrně družnou a kromě společných vystoupení s dalšími podobně orientovanými skupinami došlo i na společná alba. Jde minimálně o výbornou živou desku z roku 2003, kde je najdeme vedle Les Amis de Femme a kolekci z roku 2013, která je společným dílem s Le Hurlement de Léo. To, co jsem říkal, dokresluje svým způsobem i nahrávka Nabab Nabab, ve které hostují členové známého tria, toho psaného s Y. Je z alba Camping Sauvage z roku 2009.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Pokud by se vám zdálo, že hlasy, které dosud zazněly, byly sami o sobě spíš průměrné, tak teď to doženeme jedním prvotřídním. Bude patřit zpěvačce s uměleckým jménem Pom, která se narodila v roce 1996 jako Claire Isabel Jeu Pomme a vyrůstala na předměstí Lyonu, kde se už v 7 letech učila hře na čelo. A taky zpívala v dětském sboru. Tatínek ji ale časem seznámil i s americkým folkem, což se posléze odrazilo i na její hudební parketě. Ta má asi blíže k folku než popu nebo rocku, ale bez ohledu na škatulky se poslouchá moc dobře. Její první nahrávky se objevily před 6 lety a my začneme ukázkou z druhého EP On Caval, které vyšlo v roce 2016. Tahle písnička, jinak s moc pěknou aranží, se jmenuje Sans toi, bez tebe.

zpěváčka Pom, čili Jablko. V roce 2017 ji vyšlo první a předloni pak druhé album, vesměs opět s francouzskými texty. V těch se často odráží i její menšinová sexuální orientace. Následující ukázka je z toho prvního, nazvaného A peu près, a jmenuje se De La Rome.

roce 2018 se ještě objevila jedna spíš zajímavost, a to vinylové EP A peu près ses yeux montréalais. Snad bych měl taky doplnit, že kromě kytary se Pom na koncertech umí chopit i harfy. Zpěvačku Pom si dáme do třetice, tentokrát z jejího druhého alba. To se jmenovalo Le Fay a vybral jsem z něj skladbu Anxiété.

Čtvrtým z dnešního kvarteta bude Magma, jedna z vůbec nejzásadnějších kapel své stylové oblasti. To je, řekněme, třeba progresivního až experimentálního roku. Je to celkově dost široké a obsáhlé téma, takže to i přes poněkud větší prostor v podobě tří skladeb budeme muset vzít stručně. Skupinu založil v roce 1969 klasicky vzdělaný bubeník Christian Bonder a během dlouhých let se v ní vystřídalo několik desítek hudebníků. Originalitu skupiny můžeme najít hned v několika rovinách. Hudebně je sice znatelná inspirace Karlem Orfem a jeho dílem Carmina Burana, třeba pokud jde o vokální sbory a žestě, Wonder do toho ale dost důsledně vnáší 7/8 rytmus. Další inspirace se najde taky v moderním jazzu, hlavně u Milese Davise a Johna Coltrana. Druhou originální textovou složkou je neustále se opakující námět fiktivní planety, na níž se zrcadlí zásadní problémy lidstva. Planeta má název Kobaya a Wonder jejím obyvatelům vymyslel i jejich originální jazyk, kobajštinu, ve které jsou psány veškeré texty Magmy. Jinak ten jazyk je samozřejmě vytvořen tak, aby podpořil celkový dojem, a blízko má zdánlivě možná k němčině nebo švédštině. Už v roce 1970 jim vychází první eponymní kolekce, o rok později pak album označované jednoduše číslovkou 2 a nebo také 1001 stupňů Celsia. Ale asi nejzásadnějším a taky nejznámějším albem skupiny je to třetí z roku 1973, Mechanic Destructive Commando. Z něj jsme svého času poslouchali skoro titulní Mechanic Commando, takže pro dnešek jsem zvolil jiný kousek. Ima Suri Don't Die.

To byla Magma a ukázka z jejich proslulého alba Mechanic Destructive Commando. Skladba Udu Vudu je úvodní a titulní kompozicí alba z roku 1976, takže to byla přesně doba, kdy se pro změnu za kanálem La Manche už rodil anglický punk a přestože se to může zdát zvláštní, tak velkým obdivovatelem Magmy byl i Johnny Rotten ze Sex Pistols.

Magma z roku 1976. Základní diskografie souboru čítá dosud na 30 alb, ale to je i včetně řady živých záznamů. I když by se to možná nezdálo, tak muzika Magmy je v zásadě určena právě pro živá vystoupení. Zajímavé je, že staré, klidně už můžeme říct kultovní kompozice, dnes hrají naživo dvakrát rychleji. Když pominu pár let před rokem 1990, tak Wonder drží skupinu nějakým způsobem při životě už 50 let. Zatím posledním studiovým albem je deska ZS z roku 2019. Já ale i do třetice zůstanu v 70. letech. Tentokrát se zastavím u desky Attack ze 78. A z ní jsem vybral Lyric Necronomicus Cant.

specifickou muzikou slavné Magmy jsme naplnili dnešní dvanáctku a vzhledem k časové rezervě, která nám ještě zbývá, sáhneme pochopitelně pro nějaký bonus. Úplně poprvé dnes ve francouzských vychytávkách zazní soubor La Fanfare de Gulama. Jinak na příslušné hudební scéně to není jméno nijak neznámé, i když asi známější je skupina Gulama K, jejíž jsou La Fanfare už od roku 2003 jakousi odnoží. Vlastně to už napovídá i ten název. A zatímco původní kapela zacházela s okcitánskou melodikou dost rockově, tahle odnož postavila svůj styl hlavně na dechových nástrojích, tedy včetně bombardů, ale jde současně především o instrumentální skladby. Ty zdroje se ale dají dohledat i v muzice katalánské. Jejich hudební parketa by se na první poslech dala pojmenovat i třeba jako ska rocková dechovka. Vedle úprav lidových skladeb si občas vypůjčí i nějaký ten tradicionál z jiných muzikantských koutů a občas složí i něco vlastního. Lidské kapacity na to mají. Počet hudebníků je většinou uváděn číslem 7, i když já jich na fotkách vidím skoro všude o jednoho více, a to včetně jedné dívky. Jaké bydliště mají ve francouzské občance, nevím, ale předpokládám, že budou pocházet vesměs kdesi z okolí Béziers na jihozápadě Francie. V diskografii vidím dvě eponymní alba z let 2008 a 2016 a my si z toho druhého dáme skladbičku, která ho současně uzavírá. Je na jejich poměry docela rocková a jmenuje se Chopang. Ještě zdravím všechny nové posluchače, třeba i ty z Moravan, a to už bude pro dnešek všechno. Naslyšenou za týden se těší František Vich. A tady je ta celkem neobvyklá a lehce rozpustilá skoro dechovka La Fanfare de Gulama.